0: či sa viete pozdraviť nášmu Pánu Bohu. Vy tri?
1: Mene Otca i Syna i Ducha Svatého.
0: Správne.
1: Zohni se, píšem babke list,

0: predpoludnie s rádiom Regina Východ.
1: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát. Řekni, kde ty kytky jsou,

řekni, kde ty dívky jsou. Co se s nimi mohlo stát? Řekni, kde ty dívky jsou. Kde mohou být? Muži si je vyhlédli, domů sebou odvedli. Kdo to kdy bude?

Pán, raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

0: se mi, že jsem motýl, který si vzal do hlavy, že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a jenom pro něj hodlá žít. Snad řekl jsem víc, než chtěl jsem říct.
1: To už se stává.
0: Bude to tím,